0: CZ.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ
0: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Vlasy Jack a krov, potkaní hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Česko loni investovalo do výzkumu a vývoje 43,3 miliardy korun. Ukazují to nová data Eurostatu. Meziročně se jedná o zhruba 10% nárůst, což představuje 10. nejrychlejší tempo v Evropské unii. Země se díky tomu zařadila na 16. místo v žebříčku. Španělská vláda ode dneška nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulaj. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu. Dneska jsou na programu další tři zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. A teď už jdeme k nám do regionu.
2: Klášter Plasy na severním Plzeňsku o tomto víkendu poodhalí své tajemství. Zájemci si mohou prohlédnout unikátní vodní systém konventu. Jak je totiž známo, plaský klášter stojí na vodě. Jak je to možné a další zajímavosti se dovíte během prohlídky, která je vhodná už od 10 let. Z Plzeňska Bára Purkartová.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hezké ráno, počasí pro dnešní den jasno až skoro jasno, maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia a na jižní Moravě až 30.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
4: Weekend
0: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné dobré ráno, s vámi už Lea Filip dneska někde asi spinká. Každopádně nejsem tu sama, kolegyně Iva je tady s náma taky, tak doufám, že se máte krásně. Tak napište, kdo vstáváte, odkud nás posloucháte na 777-937-777. Dneska tady bude spousty dobré muziky a hlavně dárečky a to vy máte rádi. Co bychom pro vás neudělali? Každopádně víkend startuje právě teď, 7:02, dáme si YouTube, ať máme krásný den. Tak co takhle, beautiful day, letí právě teď za vámi. Tak hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

Hezké dobré ráno. Tak co, jaký byl Mareček? Velkolepý. Podle toho, i co jsem viděla na Instagramu, tak 70 tisíc lidí na Letné včera vidělo stage, která stála víc než, řekněme si, jackpot ve Sportce, a český pop má konečně svůj Wembley moment. Co si budem? Takže máte tam nejmodernější vizuály za miliony a pak Marek sedne ke klavíru, pustí video se 70-letým párem, co se drží za ruce. A to je prostě ten jeho recept. V tom je jedinečný. On vám nejdřív vypálí oči laserem a pak vás rozpláče příběhem, který by mohl být o vašich prarodičích, babičce, dědečkovi. No a 70 tisíc lidí tam nešlo jen na koncert. Šli si pro potvrzení, že i takový obyčejný kluk ze Šumavy může ovládnout Prahu. Ta energie 70 tisíc lidí v jednom kotli byla silnější než jakákoliv pyrotechnika. A Marek tam stál, sám dokonce přiznal, že měl fakt strach, jestli to lidi přijmou, ale ta euforie byla vzájemná. Takže gratulace obrovská. Já si pamatuju, když jsme s Markem spolu chodili na konzervatoř, to byl takový mladý, nespělý kluk a dneska 70 tisíc lidí na Letenské pláni. Neskutečný, tleskáme, gratulujeme, jsme rádi, že jsme jako Hit Radio mohli být u toho. Dejte vědět, jak se vám koncert líbil, a kdo jste nebyl, tak si Marka dáme živě z Edenu právě teď.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

Pár snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se s ním

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s

0: krásné dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, a my se podíváme, čím je dnešní den 8.8.2026 významný. Tak dneska je ten koček, tak prosím vás, pohlejte nějakou svoji kočičku a no, tohle bych měla říct asi až po 22. hodině, ale je to lidský, známe to všichni, tak prosím vás, pánové hlavně, dneska je den ženského orgazmu, jo? Tak jestli nejste single a máte nějakou svoji drahou polovičku, anebo vlastně jak single, můžete být single, máte třeba nějakou kamarádku na jisté potřeby, tak prosím vás, dneska se nám, ženám, pověnujte opravdu více. A to mě teď taky napadl jeden vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi ženským orgazmem a výplatou? Výplata většinou přijde, i když se šéf pocne snaží. Hezké ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
5: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Děláme do letadel CZ.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Stone a Hit Radio. Dobré ráno. Od mikrofonu s vámi Lea, až do 13. hodiny uděláme si to dneska hezky a dáme si teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Zpěvák Marek Ztracený včera večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na letenské pláni. Zajímavý případ řeší naši sousedi. 33-letá žena se vydala v Polsku na veřejné koupaliště do vody s netradičním doplňkem. Měla kolem sebe ovinuté dva hroznýše královské. Na místě zasahovala policejní hlídka a ženě teď hrozí opletačky z úřady. A pozor na podvodníky. Zhruba 50 rodin v Itálii zažilo nemilé překvapení poté, co dorazili na místo své dovolené. Místo luxusního hotelu v městečku Cesenatico na ně ale čekala jenom kancelář pojišťovny. Žádná dovolená, která byla už samozřejmě zaplacená, se tedy nekonala. Případ převzala italská policie.
0: Děkujeme moc a my pokračujeme v ranní porci skvělých hitů. Co takhle? Snídaně u Tiffanyho a nebo teď už Taylor Swift.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
1: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
1: a Martinem Pouvou.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
1: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Řecká policie popřela předchozí zprávy médií, že na ostrově Zakynthos se v posledních týdnech stal vyšší počet znásilnění turistek. Píší to řecká média. Policie tvrdí, že obdržela od května 3 oznámení o znásilnění, které začala prošetřovat. Zadržela přitom 2 podezřelé. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala v E-finálu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla těsně čtvrtá. Další čeští reprezentanti včera na medaile v kajakářských kategoriích nedosáhli. A teď se jdeme podívat, co je u nás nového.
8: Chcete se dovědět víc o práci policistů? Pak se zítra od 2 hodin vydejte do Lesního divadla v Mírsku, kde se koná Den s IZS. Čtvrtá část seriálu je věnovaná právě policii, která vám přímo na místě odpoví na zvídavé otázky. K vidění budou policejní vozidla i policejní výbava. Sklatovská Bára Purkártová.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Jasno až skoro jasno, maximální denní maxima v Čechách 24 až 28 a na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
11: Hit Rádio.
12: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
12: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré sobotní ráno, minutku po 8. 8.8. Něco hezkého si přejte. Říká se, že se dnešním dnem otevírá jakási lví brána. Víte, prosím vás, někdo něco o tom? Klidně mi napište, jestli na tyhle věci věříte. Dejte vědět a já vám pošílám další skvělý hity, co třeba Hugh Grant anebo Sam Feld, Jonas Blue právě teď.
12: Hit Radio FM Plus.

ráno s Hitrádiem. 8 minutek po 8 hodině. To je krásný. 8 hodin, 8 minut. Teď si opravdu musíme něco krásného přát, přátelé, kamarádi. Doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože já tady pro vás mám opět příběh, který napsal sám život. A že já tyhle příběhy prostě miluju. To nevymyslí ani ten nejlepší scénárista. Tak tohle je příběh, který vrací víru v lidi, i když se odehrává mezi odpadky. Italská důchodkyně si totiž koupila los, vyhrála téměř 1 000 000 korun a pak ho prostě hodila do koše. Já nevím, asi úplně vypnul mozek v tu chvíli. Ale v Římě mají popeláře s rentgenovým zrakem, protože dva chlapy si při vysypávání kontejnerů všimli něčeho, co svítilo mezi starými novinami. No a místo, aby si ty peníze nechali a koupili si třeba nové auto nebo odletěli někam na dovču, tak dohledali majitelku podle adresy na vyhozené obálce vedle losu. A pak prostě jenom zaklepali na dveře a podali paní papírek za 1 000 000. Chápete to? Tohle je prostě důkaz, že lidé, kteří mají nejmín peněz, mají často ten největší a nejkrásnější charakter. Jo, jo, kéž by tohle fungovalo fakt u každého z nás, co? Hezké dobré ráno, hrajeme dál skvělou muziku.

0: Moje jmenovkyně Leony, don't worry, z Eteru Hitrádia, ta druhá od mikrofonu, hezké dobré ráno, s vámi Lea. Nezapomeňte, že dneska budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a taky tady pro někoho z vás budu mít voucher na 3000 na Garmin a taky takový další dáreček. Prostě dobře pozorně poslouchejte, protože dneska toho bude opravdu hodně, k tomu skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. Buďte s námi.
1: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Kristýnou Kloubkovou
2: a Martinem Pouvou.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Teď už ranní update s Ivou právě teď. Update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Média spekulují, že dnes je ten velký den. Dnes by si mohl hvězdný fotbalista Ronaldo říct ano se svou dlouholetou přítelkyní Georginou. Místem konání by měla být ženichova rodná Madeira. Obřad má hostit starodávná katedrála ve Funchalu. Oficiální datum ale stanovené nebylo, takže kdo ví. Pondělí není oblíbené. Výzkumy ukázaly, že je to den, kdy u spousty lidí stoupá hladina stresového hormonu kortizolu. Řeklo by se, že na vině je nástup do práce po víkendu. Zajímavé ale je, že stejné výsledky jako pracující měli taky lidé v důchodu. A přidáme ještě jeden zajímavý objev. Určitě jste minimálně jednou slyšeli, že po černém pivu rostou ženám jejich vnady. Tomuto předpokladu věří každý pátý Čech. Věda má ale jasno, v černém pivu prý není žádná látka, která by růst poprsí jakkoliv ovlivnila.
0: Ivuško, děkuji za tuhle zprávu, protože tohle mi přesně říkávala moje babička ze Slovenska. Leonka, pí to černé pivo, budeš mat. Také cecíky. No a já si říkám, že měla asi pravdu, protože zrovna mě příroda teda opravdu nadělila. Takže děkuju za tuhle skvělou zprávu. A dámy, kdo z vás to má podobně? Kdo žil taky v takovémto přeludu, že když pijete černé pivo, tak to poprsí bude o něco větší.

0: Hezké dopoledne, krásné ráno. To bude vlastně dopoledne za pár minutek po 9. hodině, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a máte se na co těšit. Do té doby Shakira a její Zuu, nebo taky Red Hot Chili Peppers, Joan Osborne a taky Shabuzi, spousty skvělých hitů. To je krásný, takhle, 8.8. sobota. Jo, za chvilku to začne, září, prázdniny a Vánoce, ale nebudu vás ještě strašit, buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropu dále sužuje sucho a příští týden se to nemá zlepšit. Většina kontinentu bude pod vlivem mohutných tlakových výší. Nadprůměrně teplé a suché počasí tak bude ve velké části kontinentu pokračovat. Velmi pravděpodobná je také další vlna veder. 8108, tolik lidí se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo boreliózou. Počet jejich případů v Česku extrémně vzrostl. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Platí, že čím dříve člověk klíště vytáhne, tím je riziko přenosu nemoci menší. Místo, kde bylo přisáté, je dobré vydezinfikovat. Pokud nemoc propukne, musí se léčit antibiotiky v řádu několika týdnů. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5 a 6-4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botik van den Zandschulp z Nizozemska. A teď už jdeme k nám do regionu.
10: Provoz MHD v centru Plzně se po víkendu vrátí do normálu. Od pondělí se na americkou opět vrátí řada linek, které dosud musely jezdit objížďkou. Rekonstrukce americké za skoro 40 milionů korun začala v květnu. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Chodníky proto budou širší a celá lokalita modernější.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
12: Pro dnešní den jasno až skoro jasno, nejvyšší denní maxima 24 až 28, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
12: Hezké dobré dopoledne 8.8. něco krásného si přejte, dělejte všechno to, co máte rádi a pokud možno, poslouchejte naše Hit Radio. Před námi je Pink se svou dcerou a nebo taky David Guetta, tedy Swims a Tones and I a jejich hit Gone, Gone, Gone. A abych nezapomněla, budeme roztáčet kolo narození nové rulety, tak dobře a pozorně poslouchejte. Hezkou sobotu.
13: Hit Radio FM Plus.

hezké sobotní dopoledne, 9 hodin 8 minut aktuální čas, s vámi Lea, tak doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak asi máte. Nevím, jestli to taky někdy vnímáte, ale máte ten pocit, že si Češi jezdí na dovolenou hlavně stěžovat? Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila opět další kuriozní stížnosti a opravdu jsou to stížnosti nás Čechů. Tak třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. No a jedna máma, nebo dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí prostě někdo měl říct, že se tohle může stát. Já nevím, ale já mám pocit, že už jsme možná jako Američani. Nebo opravdu prostě dá si někdo takovou tu práci a napíše takovouhle stížnost na pojišťovnu. Lidi, proberte se. Pojďme si dát jednu z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Strašně jsem milovala toho bubeníka. Tři sourozenci. Zack Taylor a no, a teď vůbec nevím, jak se jmenuje ten, koho jsem milovala, ale jsou to brákové Hanson a jejich Mbap právě teď. Už vím, Izak se jmenoval.

0: Minutka po čtvrt na deset, aktuální čas, a nám se tady bude roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte 800 937 937. A dneska mám dobrou náladu, takže já vám chci dělat radost. A několikanásobnou radost, protože nejenom ruleta, ale ještě další dárečky tady pro vás máme. Takže volejte 800 937 937 právě teď.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
3: a Martinem Pouvou.
4: Těšíme se na vás.
2: Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: udělá.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Either you're mine or you're not.

0: A legendární rock set právě teď doznívají z éteru Hit Rádia a my jdeme pro někoho z vás roztáčet narozeninovou ruletu. A ptám se, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady je Lenka z Horní Uslavkova.
0: Zdravíme, Leni, tak kdo pak má ve tvém okolí narozeniny?
1: Narozeniny bude mít 10. srpna naše vnučka Lenička.
0: A vnučka Lenička, kolik jí bude let?
1: No, 14.
0: Kolik?
1: 14.
0: 14, tak to je takový ten rok před tou první hranicí dospělosti.
1: No,
0: jak
1: no,
0: se říká, i když člověk občanku už dneska může mít od miminka, že? Co si budem?
1: Ano, ano. Dobře,
0: no tak, no tak jo, Leni, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem narození vaší vnučky. A to datum je přesně jaké?
1: 10.8.
0: 10.8. už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Ten nám vyfiltruje tři hudební ukázky, určitě už to dobře znáš. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo. Teď nebo až potom? Řekni si.
1: Tak teď.
0: Jsi jistá?
1: Jsi jistá.
0: Tak jdeme na to. Skorpioni.
1: Skorpioni. Jdeme dál, jdeme
0: dobře,
1: dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Justin Bieber, Love Yourself.
1: Taky ne.
0: Taky ne. No tak, hele, automaticky, pokud nás posloucháš, no, budeme hrát tu třetí, tak jdeme na to.
1: Jdem do toho.
0: Popový král, Michael Jackson. Jasně. Tak co, vyšlo
1: tak dobrý,
0: to?
1: Dobrý, super, vyšlo to.
0: Trefili jsme se.
1: Trefili.
0: Tak teď máš ten správný čas, aby si mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to, Leni.
1: Tak, naše milá vnučko Leničko, my ti přejeme svým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka ve škole, ať si to šlapte jako do dneška a jinak posíláme všichni velkou pusu.
0: A kdy bude oslava?
1: My nevíme, protože oni jsou teď v Egyptě na dovolený.
0: Takže... Aha, takže krásně, krásně si užívají. Nevadí, tak o to víc se bude těšit, protože my tady samozřejmě máme další nezapomenutelný zážitek. Je to od Allegrie firmy na zážitky. Každopádně, nevím, jestli to bude konkrétně pro vaši vnučku, ale možná si to užije manžel, někdo z okolí a tak podobně, protože tady máme střelbu zážitkovou, zbraně, vystřílet se na terč, zažít adrenalin v podobě střelby a tak podobně. Takže doufám, že ve svém okolí to uplatníte, že vám to udělá radost.
1: Já bych řekla, že jo, určitě.
0: Neraduje se muž, který byl před chvilkou na telefonu?
1: Možná taky, ale vnučka taky střílí na zahradě, na chalupě, takže...
0: Jasně, tak si to zažijete všichni dohromady.
1: Přesně.
0: Leni, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Michaela Jacksona posíláme teď za tebou. Měj se krásně. Ahoj.
1: Krásný víkend, ahoj.

0: Kelly Clarkson, Because of You, právě teď z Eteru Hitrádia. Doufám, že užíváte toho dnešního dne, že se máte krásně, protože my tady pro vás budeme mít ještě něco. Po 10. hodině rozhodně buďte u toho s námi a taky samozřejmě spousty skvělých hitů, skvělé muziky, Daša, Krištof nebo Freddie Mercury, tak si na to počkejte za moment, hrajeme pro vás.
1: Hitrádio, Hitrádio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: I a Iva Jurečková šťastná. Střídání času bude asi pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýše dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď. Nové instrukce od sebe poprvé oddělují powerbanky a zařízení s vestavěnou baterií, typicky profesionální kamery a velké notebooky. K těm můžete mít po předchozím schválení dopravce stále až dvě náhradní baterie s kapacitou do 160 Wh. Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jenom Německo. Teď míříme k nám do regionu.
7: Klášter Plasy na severním Plzeňsku o tomto víkendu poodhalí své tajemství. Zájemci si mohou prohlédnout unikátní vodní systém konventu. Jak je totiž známo, plaský klášter stojí na vodě. Jak je to možné a další zajímavosti se dovíte během prohlídky, která je vhodná už od 10 let. Z Plzeňska Bára Purkartová.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné sobotní dopoledne, díky, že stále posloucháte Hit Rádio, protože nás čekají zase dárečky pro vás, skvělé hity, dobrá nálada, pozitivní energie. James Arthur nebo Avril Lavigne, právě teď.
10: Hit Rádio.

James Arthur Impossible a my se jdeme podívat, jestli někdo z vás náhodou nechystá nějakou tu veselku. Říká se, že Češi zase milují svatby. Jen se nám za ně ale nechce utrácet zlaťáčky chechtáčky. Tak jestli chystáte veselku, tak schválně porovnejte svůj rozpočet s průměrem. Aktuálně za ni v průměru dáváme asi 70 tisíc korun, což mi teda přijde zase docela málo na svatbu. Záleží, o kolika počtu lidech je a tak podobně. Nejčastěji prý šetříme na kapele, berete si DJe a světe div se. Na svatební noci. Chápete to? To mi vysvětlete, jak chcete šetřit na svatební noci, pro boha. To jako šetříte za pokoj, nebo já nevím, za pyžamo, nebo šetříte za sebe, partnera, partnerku. Je fakt, že na spoustě svateb, kam mě třeba pozvali, tak mohli novomanžela nebo novomanželku klidně v noci pohodit někam na mes, jak byl, no, jak se to řekne, společensky unavený, ne? Dejte vědět, jak je to u vás, jakou máte zkušenost a já vám samozřejmě posílám další skvělou porci skvělých hitů. Temper City, Self Aware, anebo taky Alexandra Stern a Mr. Saxo B. Tak hezkou sobotu a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hit Radio s vámi minutku po čtvrt na 11. Hezké sobotní dopoledne. Prosím vás, venku horko, všichni máme rádi melouny, tak opatrně s melouny. Ukázalo se, že mají úplně stejně povzbudivé účinky, teď bacha, jako Viagra. Fakt, nekecám. Takže pokud si jich fakt přejíte, tak pánové, já si myslím, že můžete mít docela velkou potíž, ne? I když říkám velkou, tak prostě velkou, myslím nepohodlně velkou potíž. A každopádně dámy, je mi teď jasné, že spousty z vás právě připsala na svůj nákupní seznam meloun a nejlépe třikrát.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanent Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Rodina Nova jede za vámi do Plzně.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
3: a Martinem Pouvou.
4: Těšíme se na vás.
2: Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v parku za OC Plaza.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rexa, Faithless, New Relation. Milí, jaký byl Mareček? 70 tisíc lidí, 10 kilometrů kabelů a jeden klavír, který se vznáší nad Letnou. Já nevím, co si o tom myslíte vy, každopádně Marek ztracený. Si splnil sen a já mu to neskutečně moc přeju, protože postavit na Letné pódium téměř z 2300 tun železa, to už není koncert, to je stavební povolení tady na malou čtvrť v Praze třeba. Tak mi dejte vědět, jaký byl třeba váš největší zážitek, protože podle toho, co jsem měla možnost sledovat na sociálních sítích, jak jsem zmiňovala, nebyla jsem se podívat, protože jsem odbavovala tady ve studiu a potom jsem šla zpívat jinam. Každopádně, podle toho ale, co jsem viděla na sociálních sítích, tak ten létající klavír, bože, to mě úplně uchvátilo. Vidět chlapa s pianem, jak se vznáší nad 70-tisícovým davem, je prostě takový ten kýč, který v roce 2026 všichni potřebujeme prostě vidět. A pak je takový, tady taková ta lidskost, co jsem zaregistrovala, kde Martina Pártlová prý stopla show kvůli kolapsu v davu a ukázalo se, že těch 70 tisíc lidí nejsou jenom čísla v tabulce prodejů, ale v tom obrovském mraveništi stačil jeden jediný signál a všichni udělali místo záchranářům, aby se pomohlo tomu potřebnému. To je pro mě prostě taková ta největší show celého večera, i taková ta lidskost prostě, která se dneska vidí fakt málo. Akor takhle na sociálních sítích. Takže Martino, jsi naprosto skvělá. No a že jste tam vlastně mezi těmi tunemi železa vzájemně se nepošlapali, tak to je asi úplně nejvíc. Jste prostě skvělí. I podle toho, co jste psali už ráno, tak jste si koncert neskutečně užili. A vy, kteří jste tam nebyli, nesmutněte. Já vám Marka alespoň teď posílám z éteru Hit Rádia. Jeho novinku Obuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

you. Imagine Dragons, follow you. Nezapomeňte nás sledovat na těch sociálních sítích, že jo? A hlavně tady v éteru Hit Rádia. Hrajeme vám skvělou muziku s vámi, Lea, krásné sobotní dopoledne, 8. srpen. A já tady opět mám pro někoho z vás dárečky. Tentokrát značka Garmin, určitě vám to něco říká, v minulosti už jsme vám něco rozdávali, tak každopádně už za chvíli dáme některým z vás takový krásný balíček přímo od značky Garmin, originální merch a taky poukázku za 3000 korun na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. A pozor, to není všechno, dostanete ještě voucher na předplatné Outdoor Maps, což je vlastně na 12 měsíců na celý rok, a s předplatným získáte přístup k široké nabídce prémiového mapového obsahu z celého světa. Úplně ideální pro vás, kteří milujete přírodu a hodně cestujete. Tak prostě stačí jenom se dovolat k nám na rádio a vyhrát. Nic vás jinýho to nestojí. Mít trošku štěstíčka na své straně. Každopádně můžete tuhle apku používat napříč svými Garmin zařízeními, které taky tyto mapy podporují. Hodinky, navigace, prostě veškerý sortiment. A dokonce ty mapy obsahují množství vrstev, satelitní snímky, reliefní stínování, takže si vždycky můžete dobře naplánovat svou trasu a víte, co vás čeká a nemine. Tohle tady všechno pro vás mám. Takže jakmile uslyšíte výzvu, abyste volali, bude to v rámci hitu na přání kvaření, tak volejte. A já vám slibuju, že už to bude za chvíli.

chviličku po 11. hodině. Jdeme za to, takže si nás dejte na maximální hlasitost, ať vám to neunikne. A balíček Garmin čeká na někoho z vás. A víte co? Ada, rozdáme rovnou ty balíčky dva. Takže počkejte, čekejte a za chvilku, jo?

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
2: Tuto topí?
3: Kde?
2: Žádný

0: CZ. Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17% na 24%. Vyplývá to z nového průzkumu. Největší prostor AI zatím má tam, kde může zrychlit obsluhu, usnadnit orientaci ve službách anebo pomoci s běžnými požadavky. U citlivějších témat zůstává pro klienty důležitá možnost obrátit se na člověka. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán včera v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Po včerejší předehrávce mezi zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians. A teď se podíváme, co je u nás nového.
4: Chcete se dovědět víc o práci policistů? Pak se zítra od 2 hodin vydejte do Lesního divadla v Mírsku, kde se koná Den s IZS. Čtvrtá část seriálu je věnovaná právě policii, která vám přímo na místě odpoví na zvídavé otázky. K vidění budou policejní vozidla i policejní výbava. Z Klatovska Bára Purkártová.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
5: Hezké sobotní dopoledne, 4 minutky po 11. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže napište si na 777-937-777, co chcete slyšet, anebo taky volejte na 800-937-937. A kdo se dovolá jako první, tak dostane Garmin balíček.
0: Hit Radio FM+.

0: Rayvon, Angel. Taky Hit Radio, moje maličkost a vy naši posluchači 10 minutek nebo 11 minutek po 11. Což znamená 11, 11, zase si něco hezkého přejte, třeba nějaký hit na přání k vaření. A k tomu nějaký dáreček od nás, co vy na to? Co takhle značka Garmin? 3000 poukázku na nákup jakéhokoliv zařízení a pozor, k tomu taky voucher na předplatné Outdoor Maps. Máte se na co těšit, je to na 12 měsíců, takže pokud chcete slyšet svůj oblíbený song z Eteru, volejte právě teď 800 937 937 a já beru někoho z vás do Eteru. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko, odkud voláme? Odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no tam neslyšet ten přízvuk. A co děláme v Ostravě dneska?
1: Teďkom jsem přivez dceru z táboru akorát po týdnu a žena vaří.
0: Žena vaří, co bude dobrého?
1: A nějaký řízeče s bramborovou kaší.
0: Ježíš, moje nejoblíbenější jídlo, to musím za vámi až do Ostravy, jsem se teď tak drze pozvala.
1: Klidně, můžeš, není problém.
0: Tak já sednu na to rychle pendolino a balím za vámi.
1: Tak.
0: Prosím tě, prozrať nám, co bys si rád slyšel z Eteru Hit Rádia.
1: Hele, já bych si dal něco od Máry ztraceného.
0: Něco od Máry, a takže nebyli jste včera na Letný, jo?
1: Bohužel vám to nevyšlo, no.
0: Teda, a co dáme?
1: Asi to nechám na tobě.
0: To je to nejhorší vždycky, co mi můžete tady udělat, ale já mám od něj ráda strašně dvě lahve vína, což je taková rychlá
1: pecka,
0: tak bychom si ji mohli dát. No a každopádně, ty, když jsi se dovolal takhle první, tak víš, co dostáváš?
1: Vím.
0: A co to bude? Co? Řekni.
1: Poukázka 3000 na produkty Garmin.
0: Ano! Znáš značku Garmin, která se specializuje
1: na... Jasně, zrovnám na ruce jich hodinky.
0: No tak to je skvělý, takže víš, že mají hodinky
1: rodina,
0: pro každého, děti, vrcholoví sportovci, potápěči.
1: Takže perfektní úplně.
0: No tak skvělý, tak ty dostáváš nejen poukázku na 3000, originální merch, ale dostáváš ještě voucher na předplatné na Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Tak podle to je úplně super.
0: Podle toho, co říkám, co děláte, výletujete a tak podobně, tak to určitě uplatníš.
1: Jo, tak to je úplně perfektní.
0: No tak děkuju, to je naprosto skvělý, tak já mám radost, vydrž mi hlavně na telefonu, ať taky víme,
1: jasně,
0: kam ten balíček od Garmin poslat a samozřejmě Máru ztracenýho ti posílám právě teď. Tak ahoj!
1: Ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz.

0: Nico Santos, který dneska slaví 28. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Happy birthday! My pokračujeme dál, hrajeme vám hity na přání k vaření. Napište si o váš song na 777-937-777 a nebo taky dobře vyčkávejte, jakmile uslyšíte. Ještě jednou, že vám řeknu, volejte, zapište si číslo 800-937-937, protože tahle výzva přijde dneska ještě jednou a někomu z vás rozdáme Garmin poukázku v hodnotě 3000 korun a taky Outdoor Maps na 12 měsíců, takže se máte na co těšit, je to takový voucher, takže prostě jenom dobře pozorně poslouchejte naše Hit Radio. Tady nám napsala Lenka o Justina Biebera, tak slibuju, že bude i s Kidem Laroyem Stay, anebo Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Karel Spáčil z Viktorie Plzeň. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, Hit Radio s vámi o 11:30 v sobotu 8.8. a opět tady něco pro někoho z vás máme. Já mám vždycky takovou radost, když vám my můžeme udělat radost. Nejenom to, že vám zahrajeme hit na přání k vaření, takže už teď promýšlejte, co chcete slyšet z éteru Hit Radia a ještě někomu z vás dáme dáreček. Protože, jak jsem zmiňovala, soutěžíme tady se značkou Garmin o poukázku a originální merch v hodnotě 3000 korun. A pozor, není to úplně všechno, protože tady pro vás máme ještě Outdoor Maps Plus, což jsou prémiové mapové podklady do kompatibilních Garmin zařízení, takže v jednom přeplatném na 12 měsíců získáte detailní mapy celého světa, které můžete používat v hodinkách, turistických navigacích, stejně jako v autě, nebo třeba na motorce, nebo na nějakým elektrokole, třeba prostě kdekoliv. Takže tohle tady všechno pro někoho z vás máme a jako bonus zahrajeme hit na přání k vaření. Takže kamarádi, vyťukávajte číslo 800 937 937, právě teď chci slyšet někoho z vás v éteru Hit Rádia. Tak jdeme na to a já se ptám, halo, halo, koho máme na telefonu? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, ano, ano, ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Péťo, odkud voláš?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Peťulko, co ti zahrajeme? Co ráda posloucháš?
1: Jejda, poslouchám toho strašně moc.
0: Jejda, neznám.
1: Ale... něco třeba od Shaggyho.
0: Od Shaggyho, to jsme hráli před chvilkou. Hráli jsme Angel.
1: Tak něco od Báry Polákové třeba.
0: Od Báry Polákové, tu jsme taky hráli. No, tak do třetice, pojď.
1: A ten u Chlebovou.
0: Koho?
1: A to je na Chlebová. Včera jsme byli na koncertě, ta je boží.
0: Tak to tady taky asi nemám, to tě nepotěším ani do třetice.
1: Tak, asi něco vyber za mě.
0: To je asi taky tady horší volba, ale dobře, protože dneska je prostě krásně, tak já nevím, tak tam dáme třeba Cult Gang, já je mám strašně ráda. Celebrate, jo, máš to ráda?
1: Super. Ano, ano, super.
0: Dobře, tak už to tady chystám. A jestli si nás dobře poslouchala, tak víš, že tady rozdáváme krásný balíček od značky Garmin, originální merch a poukázku na 3000 na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. Takže můžeš vybrat i něco pro někoho ze svého okolí, protože oni mají třeba chytré hodinky pro každého, děti, sportovce, nás dospěláky, potápěče a tak dále. Cestujete?
1: Cestujeme, cestujeme, ano.
0: Znáš značku Garmin?
1: Znám, moc dobře.
0: Tak ještě jako bonus dostaneš Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Úžasný.
0: Což je úplně skvělý.
1: Boží,
0: jo,
1: boží.
0: Outdoor Maps Plus, to jsou prémiové mapové podklady po celém světě, můžeš prostě cestovat a užívat si krásy přírody. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle dáreček od značky Garmin poslat. No a samozřejmě song Cool the Gang Celebration posíláme za tebou. Je něco, že by si chtěla pozdravit někoho skrz Ether Hit Radio, nebo...
1: Asi úplně všechny, hlavně logopedy, chtěla pozdravit. Zvládnete tohle super počasí.
0: Dobře, tak se měj krásně a ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz

0: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket Portal.

0: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraš, stop.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Obchod Albert včera informoval o tom, že z prodeje stáhl rýžovou kaši. Produkt privátní značky řetězce měl totiž při laboratorních testech nevyhovující výsledky. Jedná se o výrobek Nature's Promise Bio Baby rýžová kaše s jahodami a malinami. Zákazníci mohou zboží vrátit a dostanou peníze zpět. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Speciální demoliční bagr dnes od rána opět pokračuje v rozebírání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. V demolici by měl bagr pokračovat celý den. Připomeneme, že budova začala hořet 9. července. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. V budově měli sklady či zázemí firmy Vasky, Alpine Pro, skupina Paketa provozující službu zásilkovna a nebo firma Equator Cycling. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
11: Provoz MHD v centru Plzně se po víkendu vrátí do normálu. Od pondělí se na americkou opět vrátí řada linek, které dosud musely jezdit objížďkou. Rekonstrukce americké za skoro 40 milionů korun začala v květnu. Cílem je hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Chodníky proto budou širší a celá lokalita modernější.
12: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši
15: na Hit Radio.
16: Hezké dobré sobotní odpoledne, pár minutek popolední 8.8. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše dobré obědy. My vám k tomu budeme hrát do 13. hodiny s vámi Lea, tak pokračujeme a nezastavujeme. Hezkou sobotu.
17: Hit Radio FM+.

0: Krásné sobotní odpoledne, nechte si chutnat, pokud si pochutnáváte na těch svých sobotních obědech dobrou chuť. Každopádně důležitá informace, říká se, že frčí mladší partneři. Je to jakási nová studie z Británie, opět to říkají jakýsi
1: vědci.
0: Jo, víme, jak to je, že většina lidí, a to i žen, radši randí s někým mladším. U mužů to bylo 60%, u nás žen 51%, což docela překvapilo, protože dosavadní výzkumy říkali, že my ženy hledáme spíše starší muže. Nevím, jak je to u vás, klidně dejte vědět. Starší ženy prý často považovali mladší partnery za přitažlivější, pokud nevypadají vyloženě nezralé, že jo? Takoví ti zajíčci. Takže pokud vás někdo rozesměje a chce vás vidět zítra znova, tak je úplně jedno, prosím vás, kolik mu je let. Teda dokud mu není 19 a nestuduje gympl, že jo? Tam to končí. Pokud jste si ještě nenašli toho pravého nebo tu pravou, tak nezoufejte. Podívejte se třeba na Madonu, že jo? Tam má zajíčka. Nebo Cher, to je prostě legenda, královna. To má taky zajocha. No, tak jak je to u vás? Dejte klidně vědět, anebo to probereme úplně do detailů, že se třeba zítra tomu pověnujeme ještě víc. Možná se ten váš totiž, nebo vaše, jenom nenarodil.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Sobota běží jako po másle, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A kdo jste včera byl a zažil letenskou pláň Marka Ztraceného, tak vám gratuluju, protože to bylo naprosto boží. Jen podle těch videí soudím, protože já jsem opravdu musela být tady ve studiu, abychom to pro vás odbavovali. Včera jsme byli s vámi živě i na letenské pláni. Každopádně, přátelé, mrkněte na náš Instagram Hit Radio. Tam máme krásné sestřihy, videa, i když je mi jasný, že sociální sítě jsou toho úplně plné. Tak budeme rádi, když nás budete sledovat, budeme rádi, když budete sledovat i nás moderátory. Tak prosím vás, Hit Radio, tam dejte takovej to follow nebo palec nahoru na Facebooku, a když budete chtít, tak Lea Giongiosi, a to follow vám samozřejmě vrátím strašně ráda, protože co je víc než vy, naši posluchači. Teď už další skvělá muzika, buďte s námi.
1: Hit Radio FM Plus. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: schválně, jestli pak děláte i něco pro sebe. Jestli si vybíráte třeba kam chodit do fitka, tak já mám pro vás úplně skvělý tip. Co takhle Form Factory, což je vlastně největší síť fitness a dokonce i wellness, kde si odpočinete v České republice s více než 30 pobočkami u nás po celých Čechách. Nabízí moderní posilovny, to určitě znáte, kardio, funkční zóny, taky relaxační zázemí se saunami a dokonce přes 40 typů studiových lekcí, což já mám teda strašně ráda, chodím na pilates anebo na nějaký takový ten posilovací body pump, jak se říká, tak si užijete i skvělý fitness zóny, skupinové lekce, služby osobních trenérů, wellness, regenerační zóny a tak dále, jenom se mrkněte na web formfactory.cz a hlavně taky je skvělý to, že se zaměřují na kvalitní zázemí, moderní vybavení a širokou nabídku služeb, které lidem pomáhají zařadit pohyb jako přirozenou součást každodenního života. Prostě Form Factory určitě 100% doporučujeme všema 10. Já jsem opravdu začala cvičit, chodím do Form Factory, do jedné z poboček, tak třeba se potkáme i spolu a dáme si nějaký ten bench, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: dopoledne 8.8. Jak jsem říkala dneska ráno, něco hezkého si přejte, protože se otevírá jaká Silví brána. Já si potom musím ještě něco počíst, přečíst, inspirovat se a něco si přát a poslat to tam nahoru, jak se říká, že jo. Každopádně, kamarádi, užijte si co nejskvělejší den podle svých představ a já se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Byla s vámi Lea, užívejte si soboty a zítra ahoj.
1: Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně je to na Plzeňsku i Karlovarsku, díky bohu bez neho, to opatrně jenom na Domažlické v Plzni, kde probíhá mezi oběma kruháči v obou směrech sekání trávy a pohybuje se tam tedy po zpevněné krajnici vozidlo údržbu. Dávejte na sebe na svých cestách pozor a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festival finale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Duhovým průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí. Průvod vyrazil už před hodinou na ostrov Štvanice. Dohlíží na něj stovky policistů i antikonfliktní tým. Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Česko má zhruba 6 milionů řidičů. Několika z nich letos skončí platnost řidičského průkazu. Část si ho už vyměnila, druhá ale pokulhává. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
6: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Eurokomisařka pro bezpečnost a demokracii Virkunenová vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v krizových situacích důrazně postupovali proti dezinformacím. V pátek o tom mluvila se zástupci těchto platform v souvislosti s přílivem desítek tisíc migrantů do španělské Seuty minulý týden. No a první fotbalová liga má dnes na programu další 3 zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas z Lín Bohemians 1905.
8: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Jasná obloha, teploty kolem 26 stupňů Celsia, tak to vypadá v tuhle chvíli venku na západě Čech. Na Šumavě je to o něco málo chladnější, tam teďko měří 22, každopádně odpoledne to místy může ještě vyšplhat k 28, no a zůstane jasno až skoro jasno.
4: Hit Radio FM+.
0: Za chvíli pro vás budu mít denní potřebnou dávku roztomilosti a samozřejmě tu pro vás taky mám další hity, jako první David Guetta a Kelly Rowland.

Ladíte Hit Radio FM Plus, s vámi už je od 13. hodiny Denisa, no a tohle byla Shakira a její Zoo, neboli Zoo, kam vás teď chci vzít i já. Mají tam totiž další raritku, poprvé v jejich novodobé historii se jim narodila mláďata nosálů bělohubých, a to rovnou nádherná trojčata. Rozněžnit se nad nimi můžete na jejich Facebooku Zoo Plzeň, nebo samozřejmě osobně, najdete je tam hned vedle pant červených, a teď o víkendu se tam můžete vydat i oblíbeným zoo vláčkem. Ten dočasně omezil provoz, ale to probereme až za chviličku. Teď Offspring a Pretty Fly, tak si to užijte.

0: Cyril dohrál na Hitradio FM Plus přesně ve 13:45, no a já jsem vás pár minutek zpátky zvala do plzeňský zoo s tím, že tam můžete vyrazit i zoovláčkem, což doporučuji využít, protože před pár dny omezil dočasně provoz, jezdí tam právě jenom o víkendu. Tahle změna platí do odvolání, trasa ale zůstává stejná, jak jsme zvyklí, jezdí z náměstí do zoo a zase zpátky. Dočasně, ale jak už jsem říkala, jenom teda pozor, od soboty do neděle.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

David Stipka dospíval na Hit Radio FM Plus o lítání, no a my se teď jdeme bavit o koupání. Koukám tady na web koupací-vody.cz a s čistým svědomím se můžete zatím stále vykoupat na většině míst západu Čech. Kromě teda vodní nádrže Skalka nebo Jesenice na Sokolovsku a Babylonu u Domažlic, tam všude už je voda nevhodná ke koupání. Já jsem třeba byla včera večer na Boleváku a i v pozdních hodinách tam ještě bylo spoustu lidí ve vodě. V obležení je taky jezírko v areálu Škodaland a ideální podmínky i jsou na koupališti Michal v Sokolově. Příští sobotu 15.8. tam navíc můžete koupačku spojit i s letním kinem. Na programu mají francouzskou komedii Bláznivý marsupilami.

0: R.E.M. Everybody Hurts jako malá vzpomínka na devadesátky, konkrétně rok 1993. Ten hit možná zní trošku smutně, ale text je vlastně uklidňující a povzbuzující s takovým nenápadným poselstvím, že i když je ti hrozně, tak v tom nejsi sám. A kdo ladí nás, tak pro toho to samozřejmě platí dvojnásob, protože Hit Radio FM Plus je tu pořád s vámi a to taky každý všední večer, kdy pro vás máme večerní hudební speciály, ve kterých vám Hit Radio Classic servíruje právě tyhle hity, tedy hity z 80., 90. i milénia. Ve středu je to potom podle vás, kdy hrajeme hity na vaše přání, tak si nezapomeňte naladit Hit Radio FM Plus i v pondělí od 18 do 21 hodin. Hit Radio.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, so!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být.

0: právě takové je westernové městečko Boskovice. Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá nás na závěr hodiny vzala do svého prvního bytu v Praze, a to do bytu 660. Já vás teďka pro změnu vezmu na silnici číslo 191. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Filip nám totiž dal vědět o nehodě dvou osobáků na zmiňované silnici, tedy 191 u obce Janovice nad Úhlavou. Je to na Klatovsku, na místě už je i policie a projedete tam se zvýšenou opatrností. Opatrní buďte ještě i na D5, konkrétně na 145. kilometru ve směru Rozvadov Praha. Potkáte tam na krajnici porouchaný náklaďák. Jezděte i dál opatrně, no a kdyby cokoliv, tak nám stejně jako Filip vaše dopravní info napište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Plzeňský kraj chystá velkou oslavu úrody, tradiční dožínky. Ty budou letos v sobotu 5. září na vodním hradě Švihov. Celodenní program je pro návštěvníky zdarma a co všechno nabídne, to už říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
3: Se můžete hlavně na jedinečnou atmosféru, protože dožínky Plzeňského kraje jsou plné krojů, skvělých regionálních potravin, hudby a koláčů. A budete se moct projet kolem hradu Švihov třeba na loďkách. K tomu všemu vám zahrají soubory Šumava a Šumavánek a taky zpěvačka Magda Malá a poproková kapela Blue Cymba. Chybět nebude ani tradiční dožínková ceremonie, kdy oslavíme úrodu, oceníme naše regionální zemědělce a třeba si i zatancujeme.
2: A na co vy osobně se nejvíce těšíte?
3: Já se na dožínky opravdu těším. Na dožínkách si vždy rád s lidmi povídám, často se společně zasmějeme a stejně jako loni, i letos je pozvu k výčepu na pivo. A abych nezapomněl, Hračvihov bude mít během dožínek oživené prohlídky zdarma, takže lidé se potkají s dobovými postavami v kostýmech, například s hradní paní, nenasytným mnichem nebo katem. Určitě přijďte, těšíme se na vás.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Zpěvák Marek Ztracený včera na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18 leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. S ohledem na psy, ptáky a obyvatele okolních domů Ztracený zrušil chystaný závěrečný ohňostroj. Jednu z nejcennějších památek svého druhu v Libereckém kraji čeká rekonstrukce. Stavbaři už převzali renesanční Červený dům v České Lípě. Co tam po opravách vznikne, ví ředitel vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vytáček.
7: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu.
6: Ve dvou navazujících budovách budou odborné dílny, kanceláře, centrální evidence sbírek a příruční depozitáře. No a korejský fotbalový svaz přiznal zprávy médií, že před více než desetiletím platil sexuální služby zahraničním rozhodčím, kteří do země přijeli řídit zápasy. Vedení federace se za skandál v prohlášení omluvilo.
4: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
0: Znáte tu písničku, když je v Praze abnormální hits? Tak ta by se zítra dala aplikovat i pro západní Čechy. V maximech totiž naměříme ještě o 4 stupně víc než dneska, a to 32 stupňů. Takže opalováky nikam nezandavejte a nezapomínejte samozřejmě taky hlavně pít, myslím, nealko, jo? Ideálně neperlivou vodu.
4: Hit Radio FM+.
0: A vybavení ještě k tomu pokrývkou hlavy můžete dneska vyrazit i na několik fajn akcích. Kam, tam se podíváme za chviličku. Teď Hozír.

0: Dreams a Too Sweet jsme odpálili další 60 minutovku na Hit Radio FM Plus a stejně jako byl energií nabitej tenhle hit, tak je nabitá i nabídka akcí o tomhle víkendu na západě Čech. Kam vyražit? Plzni vyražte do Šafaříkových sadů, kde probíhá městský festival pod širým nebem Inspiral Garden. Ten vás osvěží alternativní a progresivní hudební scénou, včetně silent diska nebo DJs, taky divadlem a mezinárodními pokrmy. Vzít můžete i děti, protože část programu je věnovaná i jim. Stejně taky tachovské městské slavnosti, kde uslyšíte spousty dobré muziky, ochutnáte kila výborného jídla a vypijete litry lahodného pití. No a dneska to žije taky na hradě Krašov, kde probíhá oblíbený krašovský jarmark. Kromě pestré nabídky řemeslných stánků, tam na vás čekají ukázky tradičních dovedností a bohaté občerstvení v autentických kulisách Krašova nad Berounkou. Tak se bavte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.

0: 14 hodin 17 minut. Tohle byl hit Next Summer od Damiano Davida na Hit Radio FM+. No a vy rozhodně na Next Summer neboli příští léto nic neodkládejte a vyražte na některý z našich fotopointů, klidně ještě dneska nebo zítra. Kde přesně jsme je pro vás s Plzeňským krajem postavili, prozradím po dalších hitech a začneme pořádně optimisticky. Dáme si totiž kapelu Krištof a jejich hit Život je krásný.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Dario G a její hit Sunshine, o kterým si mysleli, že bude úspěšný hlavně na Ibice a ve Středomoří. No a vidíte to, nakonec se z něj stal jeden z největších tanečních hitů devadesátek. Já jsem se vám 2 týdny zpátky chlubila, že už jsme s dětma navštívili všechny 4 fotopointy, který Hit Radio FM Plus postavilo společně s Plzeňským krajem. A zajímá mi, kolik srdcí už máte ve své fotografické sbírce vy. Naše dřevěné selfie pointy vás zavedou na Chocko, ke Kozelce, na Formanskou stezku u Mladého Smolivce i nad Žinkovy. Každé to místo nabízí úplně jiný výhled a nový tip na výlet. Vyfoťte se tam, označte Hit Radio FM Plus a my vám vaše fotky rádi přesdílíme. Vím, že to bylo vyčerpávající ten výčet těch fotopointů, takže kompletní seznam najdete na našem webu www.hitradiofmplus.cz.

Jonas Blue a JP Cooper dohráli na Hit Radio FM plus 6 minut před 3:15. Já jsem teď koukala na předpověď počasí na další týden a když to shrnu, tak prostě nezaprší, naopak nás čeká další vlna veder. Proto za chvíli alespoň na pár minut zaprší v našem éteru, i když teda ne voda, ale muži. Dáme si totiž Gary Halliwell a její legendární hit It's Raining Men. It's Raining Men. Tak věřím, že vás to osvěží a jsem moc ráda, že víkend užíváte v naší společnosti. Krásný odpoledne přeje Denisa.

0: I po těch letech to prostě miluju. To byla Nirvana a její Come As You Are. No a my se jdeme podívat na západočeské silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, Karlovarsko bez nehod, ale poměrně čerstvou nehodu osobáku, který se střetl s cyklistou, nám hlásíte u kruhového objezdu na silnici 180 u obce Myslinka na severním Plzeňsku. Na místě zasahují všechny záchranné složky, klidně nám dejte vědět, jak to na místě aktuálně vypadá s případným zdržením. Vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po současném mírném ochlazení se v neděli vrátí do Česka tropické teploty, zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy budou maxima opět stoupat nad 32 stupňů. V pondělí to bude už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Hovoří o tom informace meteorologů. Horké a suché počasí zvyšuje riziko požárů v přírodě. Pomoci ho snížit mohou zubři, divocí koně nebo zpětně ušlechtění pratuři. Jaký je důvod, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
6: Mezi nejčastější, ale opomíjené zdroje požárů patří porosty staré a suché trávy. Těch v posledních letech přibývá nejen v České republice, ale v celé Evropě. Mezi nejefektivnější postupy, jak porosty staré suché trávy odstraňovat, patří přirozená pasta velkých býložravců, jako jsou například zubři nebo divocí koně.
5: Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu pomáhejmekrajině.cz. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a Jakub Menčík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem ve dvou setech.
3: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Jak už jsem dneska říkala, zítra bude na západě Čech ještě větší hit než v sobotu. Nejvyšší teploty mezi 29 a 32 stupni a čeká nás jasno až polojasno.
3: Hit Radio FM+.
0: Další 60-minutovka bude lehce konspirační, no ale samozřejmě taky plná parádní muziky. Je tu Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling.

Na Hit Radio FM Plus dohrál úvodem 15. nizozemsko-marocký DJ a hudební producent, který si říká Rehab, a tohle byl jeho hit In My Head, neboli V mojí hlavě. Kdo v té svojí máte různý konspirační teorie, tak jistě víte, že za 4 dny, přesně 12. srpna ve 14.15 by měl na 7 sekund přestat fungovat vesmír, respektive gravitace, takže se ve středu odpoledne raději něčeho pořádně držte. Celý to přitom stojí na úplně vymyšleném vyjádření z NASA, ale lidi tomu prostě věří. Skupiny na Facebooku, jsem koukala, mají k této události přibližně desítky tisíc potvrzených účastníků. Tak si jenom tak představuju, jo, ty tisíce lidí, jak 12. srpna ve 14.16 smutně sbírají rozbitý talíře z podlahy. Zajímá mě taky, jakou konspirační teorii máte rádi vy. A jestli máte třeba někoho, kdo něčemu takovému věří, napište mi na náš WhatsApp 728 772 237.

0: ve čtvrt na čtyři nám dohrává na Hit Radio FM Plus samotný král popu. Ten by mi dal, tyjo, Michael Jackson. No a když už jsme nakousli před chvílí ty konspirační teorie, tak ani on jim neunikl. Někteří jeho fanoušci totiž tvrdí, že fingoval vlastní smrt, aby mohl uniknout tlaku médií. Jako důkaz potom uvádějí různé záběry z roku 2009, kde má vystupovat z auta záchranné služby po svém údajném odvozu do nemocnice. Navíc taky se objevují teorie, že doteď žije někde v přestrojení na Blízkém východě nebo u nás v Evropě. Každopádně reagovali jste i na moji výzvu, ať mi napíšete, čemu věříte vy nebo někdo z vašich blízkých. Tak Hana psala, že soused stále věří, že žije Freddie Mercury, tak jsme zase u toho. Anička mi napsala, že její dědeček třeba věřil konspiracím ohledně 11. září, které tvrdili, že budovy Světového obchodního centra v USA zničila samotná vláda pomocí řízených demolicí. No a Honza psal, že v době covidu zase vysvětloval svojí mámě, že 5G sítě opravdu nešíří COVID-19. Zajímavý. Každopádně, věřte nebo nevěřte, je to na každým z vás. Uvidíme teďko za ty 4 dny toho 12. srpna, jestli nám vypnou tu gravitaci nebo nevypnou. Povíme si potom 13. Timberg, Eva Farná, to všechno už za chviličku.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Dvě minutky před půl čtvrtou dohrál Féteru Hit Radio FM Plus Luis Capaldi a jeho hit Pointless v překladu zbytečný, nesmyslný. A přesně takový je teďko i vedro venku, tak jsem si řekla, že se společně ochladíme a vezmu vás k ledu. Ve čtvrtek 20. srpna nás totiž čeká doslova výjimečný hokejový zážitek, který navíc pomůže dobré věci. V Klatovech se utkají extraligové týmy HC Škoda Plzeň a HC Energie Karlovy Vary. Utkání začne v 17 hodin, vstupné je 100 korun a celý ten výtěžek poputuje na podporu a rozvoj mládeže HC Klatovy. Předprodej odstartoval už teď ve čtvrtek a odkaz na vstupenky najdete na webu HC Škoda Plzeň, který je www.hcplzeň.cz.

0: Sofia. Alvaro Solera, jeho Sofia je přesně ten hit, který v playlistu Hit Radio FM Plus uprostřed léta nesmí chybět. A kdo jste v tomhle vedru aktuálně za volantem, tak dávejte na cestách hlavně pozor. Je tomu jenom pár dní, co do sebe v Díšině na západě Čech nabourali, dá se říct, blbý a blbější, co ale hůř, ožralý a ještě ožralejší. Holka 27 let, 1,5 promile a borec z druhého auta o 2 roky starší nadýchal promile rovnou 2. Očividně se tihle dva hledali, až se srazili, teď se ale jenom modleme, že si nepadli třeba i do oka a nezačnou se ještě mezi sebou rozmnožovat. Jak to na silnicích vypadá aktuálně, probereme chvíli před celou, no a ať už na cesty nebo kamkoliv jinam, kde nás právě teď posloucháte, posílám do celý třeba Alanis Morissette nebo Disturbed.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem radní města Plzně pro oblast sportu Tomáš Morávek. Budeme si povídat o blížící se sportmánii, podpoře sportovních klubů a mimo jiné nahlédneme i do zákulisí rozhodování o tom, kam putují městské peníze na sport.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Jestli jste schánili nějaký alibi na závěr téhle hodiny, tak jste ho právě teď dostali od Ellie Henderson a Rudimental. Ode mě od Davida se navíc dočkáte těch nejaktuálnějších zpráv. Nejlepší dopravní servis na západě Čech u Kruháče na silnici 180 u obce Myslinka se na severním Plzeňsku ještě teď doklízí nehoda osobáku, který se tam střetl s cyklistou. Jinak se ale v tuhle chvíli jezdí jak na Plzeňsku, tak Karlovarsku naštěstí bez nehod. Dávejte na sebe na svých cestách pozor a vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.

0: doma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio FM+.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Děti patří během tropických dnů mezi nejohroženější skupiny. Jejich organismus se totiž s vysokými teplotami vyrovnává hůř než u dospělých a přehřátí u nich může přijít rychleji. Jak je v horku chránit, poradí mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Michaela Botová.
2: Hlídejme děti, aby pily, oni nemají pocit žízně, takže je potřeba jim neustále a ty tekutiny dodávat. Můžeme jim také nabídnout třeba velmi oblíbený meloun. Ovoce se také v těchto dnech určitě hodí.
1: Největší pozor by rodiče měli dávat na kojence a děti do 4 let. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechům. Loni to bylo 630%. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17 na 24%. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Rajvku. Bulharský vzdušný prostor narušil v sobotu ráno dron. Explodoval 100 metrů za hranicí s Rumunskem. Původ bezpilotního letounu je v tuto chvíli neznámý. Bezpilotní letoun dopadl na tamní slunečnicové pole. První fotbalová liga má dnes na programu další 3 zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians 1905.
0: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Rádio CZ.
3: V noci ze soboty na neděli se ochladí místy až k 11 stupňům, ale zůstane jasno nebo skoro jasno, a to i zítra, kdy nás ale čekají zpátky vedra. V maximech můžeme v neděli na západě Čech naměřit až 32 stupňů.
0: Hit Radio FM+.
3: Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a to znamená jediný. Blíží se chodské slavnosti a taky oblíbený Chod Rockfest. Vezmu vás na něj za chvíli. Teď do

0: the shape of you.
1: Přesně před měsícem a 7 lety vystoupil v pražských Letňanech, kde ho v jeden den sledovalo přibližně stejné množství lidí jako včera Máru na Letný. Sheeran vystupoval ale 2 dny po sobě, 7. a 8. července, takže celkem bylo těch lidí dvojnásob. Každopádně to bylo epický, ráda na to vzpomínám a věřím, že stejně epický bude zase i letošní Chod Rock Fest. Už příští víkend se můžete těšit na pokáče kapely jako Vohnout, Brutus, Harley, Argema, Poletíme, Valda Gang a nebo legendární zpěvačku Marii Rotrovou. Kdo se tam chystáte nebo budete v sobotu slavit v Domažlicích během Chodských, tak zakončete večer potom s námi v sobotu 15. srpna od 10 večer totiž vypukne oblíbená afterparty Hitradia FM+. Čekáme vás my, moderátoři Hitradia, taky soutěže a nejlepší taneční hudba až pěkně do 2 do rána. Na afterparty se prodávají samostatné vstupenky, takže můžete dorazit, i když na samotný Chod Rock nepůjdete, a pokud na festival chcete, tak poslouchejte Hitradio FM+, protože každý pracovní den až do pátku 14. rozdáváme 2 vstupenky.

0: Na Hit Radio FM Plus dospívala právě teď v 16.16 Verona, což je přesně ten interpret, který na naší afterparty na Chodroku, o který jsem mluvila před chvílí, každoročně nesmí chybět. Dohrál její hit Hey Boy a my pro vás kromě skvělých hitů máme na Hit Radio FM Plus taky řadu skvělých podcastů. Najdete je všechny jak na všech streamovacích platformách, tak taky hezky pokupě na našem webu www.hitradiofmplus.cz. Jedním z nich je třeba i live s Jirkou Pelnářem. Kdo byl jeho hostem teď ve čtvrtek a kdo bude tím dalším, si řekneme za malej moment. Předtím tu pro vás mám Taylor Swift anebo Måneskin. Tak hezkou sobotu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
5: SafranCabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
6: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
5: Děláme do letadel.cz.
6: Děláme do letadel.cz.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den.

To byla Taylor Swift, které přednedávnem vysmekl poklonu i samotný Phil Collins. Doslova řekl, jsem rád, že je teď největší hvězdou na světě, protože si to opravdu zaslouží. A jestli si zaslouží někdo taky pochvalu, tak jsou to lékaři. A jednoho z nich jsme tu ve čtvrtek měli jako hosta v live s Jirkou Pelnářem a byl to doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky ve společnosti CEFA, tedy Centra pro farmakologii a analytiku. Tématem bylo mimo jiné, co je to klinické hodnocení léčiv a proč z něj není třeba mít obavy. Kdo jste rozhovor nestihl, najdete ho zpětně na našem webu nebo třeba na Spotify a dalšího hosta tady pro vás budeme mít už ve čtvrtek zase v 11 dopoledne. Tentokrát dorazí za Jirkou Pelnářem Tomáš Morávek, radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy. Takže je jasný, o čem bude řeč, o sportu a taky o blížící se akci Sportmánie.

0: Ava Maxa, její hit Every Time I Cry, ve kterém zpívá pokaždé, když pláču, jsem o něco silnější. Ruku na srdce, fňukáme všichni a očividně hlavně na dovolených. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriozní stížnosti. Mezi nimi třeba, jak si jeden turista stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk, další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. No a jedna dáma se pro změnu rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a světe div se, v návodu nebylo uvedeno, že by se jí něco takového mohlo stát. No, musím říct, že už si tady přijdu jako v Americe. Hit Radio. Jenom hity.
1: Hit Radio. Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: is falling down.
1: Za 2 minutky je 17 hodin, tohle byla Leony s hitem Don't Worry, neboli Neboj se, neobávej se. A my se teď podíváme, jestli je něco, čeho byste se měli obávat na západočeských silnicích. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Obávat jenom lehce byste se měli na D5C, konkrétně mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Plzeň. Probíhají tam práce na silnici, je to tam zúžené na jeden jízdní pruh a lehce se to tam štosuje. Tak se obrňte pro jistotu trpělivostí, jinak se ale na Plzeňsku i Karlovarsku jezdí v tuhle chvíli. Naštěstí bez nehod. Pokud by vás ale přeci jenom na vašich cestách něco překvapilo, o čem by měli vědět i ostatní řidiči, tak nám vaše dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237. Jenom hity. Hit Radio.

0: CZ.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina, letos jejich podíl klesl na 15%. Brno bude mít poprvé společné městské hody. Na náměstí Svobody vypuknou už tento pátek. Během nich se představí více než 250 členů folklorních chas z 23 městských částí. Co přesně návštěvníky čeká, přiblíží mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
5: První hodový den, tedy pátek, se ponese v duchu příprav, stavění máje a v centru města bude připravený folklorní program. Ten hlavní hodový den, tak to bude sobota, kdy se návštěvníci mohou těšit na slavnostní průvod a poté začne hodová zábava.
4: Třídenní program vyvrcholí v neděli bohoslužbou v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Poslanecká frakce maďarské vládní strany TISA zvolila v sobotu za svého prezidentského kandidáta právníka Andráše Baku. TISA má v parlamentě ústavní většinu, takže Baka se s největší pravděpodobností stane novým maďarským prezidentem. No a český fotbalový brankář Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchesteru United do druholigového Middlesbrough. Podle médií klub za Vítka zaplatí 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu.
0: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
6: Noční nejnižší teploty se budou na západě Čech pohybovat mezi 15 až 11 stupni. Dopoledne to pak ale začne zase stoupat nahoru a v neděli odpoledne naměříme místy až 32 stupňů. Tak na sebe dávejte zítra pozor, nezapomínejte na opalováky a taky hlavně pít hodně vody.
0: Hit Radio FM Plus.
6: Krásný sobotní podvečer, venku pořád vedro, ale nebojte, po 19. hodině to začne pomalu klesat. Odpočívat ale můžete začít hned, je tu Relax od Miky.

To byla Daša s hitem Austin na Hit Radio FM plus 8 minut po 17. hodině. Za chvíli si dáme kapelu Jelen nebo Roxette, takže už víte, co vás čeká za pár minut, ale schválně, jestli víte, že vás limituje vaše vlastní tělo. Třeba mozek se schválně nesoustředí na dvě věci najednou, nikdy taky neslyšíte svůj hlas tak, jako ho slyší ostatní. Mozek nám brání kousnout se maximálním zkusem, nepamatujeme si okamžik, kdy usneme a svůj vlastní pach vnímáme jinak než lidi kolem nás, což vysvětluje atmosféru v MHD.

0: A fajn je určitě i u nás na západě Čech, kde kapela Jelen v rámci Jelen Festu už jednou byla a dokonce sem ještě jednou zavítá. Jelen Fest totiž míří opět do našeho regionu, tentokrát do Lokeckého amfiteátru. Hit Radio FM Plus vás pošle přímo k pódiu. Na našem Instagramu totiž soutěžíme do zítřejší 18. hodiny o celkem 10 vstupenek. Vítězové se pak můžou další víkend v sobotu 15. srpna těšit na výjimečný festivalový den se skupinou Jelen a taky kapelou Poetika. Mrkněte se na náš Instagram, zapojte se tam ještě rychle do soutěže. Stačí, když nám pod soutěžním příspěvkem odpovíte, která jejich písnička je vaše nejoblíbenější a proč. A my pak ze všech doručených odpovědí náhodně vylosujeme 5 výherců, kteří vyhrajou po 2 vstupech. Tak držíme palce.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio FM Plus, tohle byl Guru Josh Project a hit Infinity 2008, jehož kořeny sahají ale až do roku 1989, tedy do doby, kdy frčely ještě kazety. Koncem roku 2007 se skladba dostala nebo dočkala novýho modernějšího kabátu a o rok později začala doslova bourat žebříčky světových hitparád. My ale zůstaneme u devadesátek, dáme si za chviličku DJ Boba a kdo máte devadesátkový hity rád, tak si nalaďte občas i naše Hit Radio 90 nebo podcast Vypalovačka s Markétou Rachmanovou, Michalem Kleinem a Ivo Alačem. Probírají pravidelně nostalgii po 90. letech, hudbu, filmy, seriály, popkulturu. Poslední vyšel na konci června a byl o Madoně. Probírali ale taky boybandy Michaela Jacksona a předposledně, myslím, 90-kový seriály. Podcast Vypalovačka najdete na YouTube i dalších podcastových platformách a teď už k vám letí slibovaná legenda tehdejší doby DJ Bobo a jeho hit Everybody. Užijte si to.

Dean Lewis nám přiblížil 6:15, a tedy i můj dnešní odchod ze studia. Předtím ale než vyrazím k domovu, pošlu do celý ještě třeba Aerosmith, Lost Frequencies nebo Evu Farnou. Ta přepisovala českou hudební historii relativně nedávno, když jako první česká interpretka vyprodala Eden, a asi žádná zpěvačka česká jen tak rychle netroufne, protože zaplnila Eden hnedka 3x po sobě. Včera se ale do naší historie zapsal i Marek Ztracený, a to svým největším koncertem, který byl zároveň i největším koncertem českého interpreta v dějinách, samozřejmě České republiky. Jsou toho plný sociální sítě, včetně upřímně těch našich, tak se mrkněte. Markovi ještě jednou obrovská gratulace od nás všech z Hitrádia FM Plus, a já se pro dnešek už fakt loučím. I po 18. se ale máte potom na co těšit, zazní třeba Huntrix, Snow Patrol nebo Mirai. Tak hezký zbytek soboty i celého víkendu. Přeji.

0: vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

můžeme dít i to, co ani nečeká.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: A je to tady zase Sportmánie. Od 15. do 23. srpna se v Plzni rozjede sportovní park pro celou rodinu. Vyzkoušíte si desítky různých sportů, čeká vás zábava, soutěže i pořádná dávka pohybu. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program. Tak doražte, protože tohle nechcete propásnout. Sportmánie Plzeň. Léto plné pohybu za mediálního partnerství Euronova Group.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
2: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinací. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
1: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v příručce Domácnost bez chemie na webu D-testu. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká nás slunečný den s letními teplotami. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 22.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hit Radio FM+. Zlepši si náladu.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
6: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Děláme do letadel CZ.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem.

0: Radio FM+.
1: Vzduše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti. Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

0: Akava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mláskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.